rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrďárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na Rádiu B začínají.

0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
2: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drumbass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drumbassu. Máte-li rádi melodičtější drumbass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.

Sinej s Rádiem B.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Užij si večer s rádiem B.

I'm used to it by now. Just breathe.

things I hear.

Radio Bečko. Bečko. Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma. Ste prvé živé. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. No.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos představí novinku v podobě festivalového klubu Baden Powered by Visa, který propojí kulturní program s moderními technologiemi. Klub v Zámeckých lázních nabídne přes den terasu a odpočinkovou zónu. Večer se promění v taneční parket. Návštěvníci tak mohou očekávat nezapomenutelný zážitek kombinující relaxaci a zábavu. Na letních shakespeareovských slavnostech debutuje svižná a zábavná hra Komedie omylů, kde Marek Adamčík a Vojtěch Vondráček stvárňují dvojčata rozdělená osudem. Diváci se mohou těšit na energické výkony Anety Krejčíkové a Sáry Rychlíkové na Pražském hradě. Inscenace slibuje, že i tento rok 2024 se stane nezapomenutelným zážitkem pro milovníky divadla. Po 10 letech od posledního filmu s Jasonem Bournem, kde exceloval Matt Damon, se uvažuje o novém příspěvku do série. Hovoří se o možné změně hlavní postavy, kdy je nejčastěji zmiňována Zendaya. Damon, kterému bude letos v říjnu 56, by se tak nemusel vrátit do své kultovní role. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Album Synthesizing, ten ragasto a disco beat od Charanjit Singh, vydané v roce 1982, přináší jedinečnou fúzi tradiční indické hudby s elektronickými beaty Roland TB-303. Toto mistrovské dílo, vydané nezávisle, předznamenalo zvuk chicagského Acid House o 5 let dříve. Singhovo inovativní dílo je důkazem jeho průkopnického ducha a jeho pozoruhodné hudební intuice. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti zdraví a bezpečnosti přichází zajímavá zpráva. Mladý muž ze Skotska zažil bolestivý incident, když použil masážní pistoli na své oči, což vedlo k vážným poraněním sítnice. Tento nepovedený pokus nám připomíná, že je důležité dbát na bezpečnost a dobře zvážit rizika při používání netradičních metod. Mějte se skvěle, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Ať zícnu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Hity, které znáte právě teď na Béčku.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Studio A24, známé pro svou hipsterskou nezávislou filmovou tvorbu, se ocitá pod palbou kritiky kvůli svému 75-milionovému výzkumnému partnerství s Google DeepMind, laboratoří zaměřenou na umělou inteligenci. Fanoušci se obávají, že tento krok kultovnímu studiu vynese nedůvěru v autenticitu. A24 argumentuje, že je lepší mít možnost ovlivnit, než být zcela mimo hru. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
0: Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Pořádně nalomený beat. To na Bčku můžem.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos představí novinku v podobě festivalového klubu Baden Powered by Visa, který propojí kulturní program s moderními technologiemi. Klub v Zámeckých Lázních nabídne přes den terasu a odpočinkovou zónu. Večer se promění v taneční parket. Návštěvníci tak mohou očekávat nezapomenutelný zážitek kombinující relaxaci a zábavu. Na letních shakespearovských slavnostech debutuje svižná a zábavná hra Komedie omylů, kde Marek Adamčík a Vojtěch Vondráček stvárňují dvojčata rozdělená osudem. Diváci se mohou těšit na energické výkony Anety Krejčíkové a Sáry Rychlíkové na Pražském hradě. Inscenace slibuje, že i tento rok 2024 se stane nezapomenutelným zážitkem pro milovníky divadla. Po 10 letech od posledního filmu s Jasonem Bournem, kde exceloval Matt Damon, se uvažuje o novém příspěvku do série. Hovoří se o možné změně hlavní postavy, kdy je nejčastěji zmiňována Zendaya. Damon, kterému bude letos v říjnu 56, by se tak nemusel vrátit do své kultovní role. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti zdraví a bezpečnosti přichází zajímavá zpráva. Mladý muž ze Skotska zažil bolestivý incident, když použil masážní pistoli na své oči, což vedlo k vážným poraněním sítnice. Tento nepovedený pokus nám připomíná, že je důležité dbát na bezpečnost a dobře zvážit rizika při používání netradičních metod. Mějte se skvěle, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Poslouchá.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Ex.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Album Synthesizing, ten ragasto a disco beat od Charanjit Singh, vydané v roce 1982, přináší jedinečnou fúzi tradiční indické hudby s elektronickými beaty Roland TB-303. Toto mistrovské dílo, vydané nezávisle, předznamenalo zvuk chicagského Acid House o 5 let dříve. Singhovo inovativní dílo je důkazem jeho průkopnického ducha a jeho pozoruhodné hudební intuice. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Rádio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi. Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Pohodička z reggae na Bčko.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je pravé poledne na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos představí novinku v podobě festivalového klubu Baden Powered by Visa, který propojí kulturní program s moderními technologiemi. Klub v Zámeckých lázních nabídne přes den terasu a odpočinkovou zónu. Večer se promění v taneční parket. Návštěvníci tak mohou očekávat nezapomenutelný zážitek kombinující relaxaci a zábavu. Na letních shakespearovských slavnostech debutuje svižná a zábavná hra Komedie omylů, kde Marek Adamčík a Vojtěch Vondráček stvárňují dvojčata rozdělená osudem. Diváci se mohou těšit na energické výkony Anety Krejčíkové a Sáry Rychlíkové na Pražském hradě. Inscenace slibuje, že i tento rok 2024 se stane nezapomenutelným zážitkem pro milovníky divadla. Po 10 letech od posledního filmu s Jasonem Bournem, kde exceloval Matt Damon, se uvažuje o novém příspěvku do série. Hovoří se o možné změně hlavní postavy, kdy je nejčastěji zmiňována Zendaya. Damon, kterému bude letos v říjnu 56, by se tak nemusel vrátit do své kultovní role. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti zdraví a bezpečnosti přichází zajímavá zpráva. Mladý muž ze Skotska zažil bolestivý incident, když použil masážní pistoli na své oči, což vedlo k vážným poraněním sítnice. Tento nepovedený pokus nám připomíná, že je důležité dbát na bezpečnost a dobře zvážit rizika při používání netradičních metod. Mějte se skvěle, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti zdraví a bezpečnosti přichází zajímavá zpráva. Mladý muž ze Skotska zažil bolestivý incident, když použil masážní pistoli na své oči, což vedlo k vážným poraněním sítnice. Tento nepovedený pokus nám připomíná, že je důležité dbát na bezpečnost a dobře zvážit rizika při používání netradičních metod. Mějte se skvěle, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos představí novinku v podobě festivalového klubu Baden Powered by Visa, který propojí kulturní program s moderními technologiemi. Klub v Zámeckých Lázních nabídne přes den terasu a odpočinkovou zónu. Večer se promění v taneční parket. Návštěvníci tak mohou očekávat nezapomenutelný zážitek kombinující relaxaci a zábavu. Na letních shakespeareovských slavnostech debutuje svižná a zábavná hra Komedie omylů, kde Marek Adamčík a Vojtěch Vondráček stvárňují dvojčata rozdělená osudem. Diváci se mohou těšit na energické výkony Anety Krejčíkové a Sáry Rychlíkové na Pražském hradě. Inscenace slibuje, že i tento rok 2024 se stane nezapomenutelným zážitkem pro milovníky divadla. Po 10 letech od posledního filmu s Jasonem Bournem, kde exceloval Matt Damon, se uvažuje o novém příspěvku do série. Hovoří se o možné změně hlavní postavy, kdy je nejčastěji zmiňována Zendaya. Damon, kterému bude letos v říjnu 56, by se tak nemusel vrátit do své kultovní role. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
0: Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: humble and flip up with them all of them.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Radio B.
1: Oh. Okay. Oh. Sure.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Album Synthesizing, ten ragasto a disco beat od Charanjit Singh, vydané v roce 1982, přináší jedinečnou fúzi tradiční indické hudby s elektronickými beaty Roland TB-303. Toto mistrovské dílo, vydané nezávisle, předznamenalo zvuk chicagského Acid House o 5 let dříve. Singhovo inovativní dílo je důkazem jeho průkopnického ducha a jeho pozoruhodné hudební intuice. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hity, které znáte právě teď na Béčku.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

naše Big Beatové srdce na Rádiu B. Táhnou z tebe nejmí.

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos představí novinku v podobě festivalového klubu Baden Powered by Visa, který propojí kulturní program s moderními technologiemi. Klub v Zámeckých Lázních nabídne přes den terasu a odpočinkovou zónu. Večer se promění v taneční parket. Návštěvníci tak mohou očekávat nezapomenutelný zážitek kombinující relaxaci a zábavu. Na letních shakespearovských slavnostech debutuje svižná a zábavná hra Komedie omylů, kde Marek Adamčík a Vojtěch Vondráček stvárňují dvojčata rozdělená osudem. Diváci se mohou těšit na energické výkony Anety Krejčíkové a Sáry Rychlíkové na Pražském hradě. Inscenace slibuje, že i tento rok 2024 se stane nezapomenutelným zážitkem pro milovníky divadla. Po 10 letech od posledního filmu s Jasonem Bournem, kde exceloval Matt Damon, se uvažuje o novém příspěvku do série. Hovoří se o možné změně hlavní postavy, kdy je nejčastěji zmiňována Zendaya. Damon, kterému bude letos v říjnu 56, by se tak nemusel vrátit do své kultovní role. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Nestárnoucí klasika na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Studio A24, známé pro svou hipsterskou nezávislou filmovou tvorbu, se ocitá pod palbou kritiky kvůli svému 75-milionovému výzkumnému partnerství s Google DeepMind, laboratoří zaměřenou na umělou inteligenci. Fanoušci se obávají, že tento krok kultovnímu studiu vynese nedůvěru v autenticitu. A24 argumentuje, že je lepší mít možnost ovlivnit, než být zcela mimo hru. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
0: Pořádně nalomený beat. To na Bčku může.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti zdraví a bezpečnosti přichází zajímavá zpráva. Mladý muž ze Skotska zažil bolestivý incident, když použil masážní pistoli na své oči, což vedlo k vážným poraněním sítnice. Tento nepovedený pokus nám připomíná, že je důležité dbát na bezpečnost a dobře zvážit rizika při používání netradičních metod. Mějte se skvěle, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: V brněnském kabinetu Moose pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky. Tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Big Beat na Béčku. To můžeme.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos představí novinku v podobě festivalového klubu Baden Powered by Visa, který propojí kulturní program s moderními technologiemi. Klub v Zámeckých lázních nabídne přes den terasu a odpočinkovou zónu. Večer se promění v taneční parket. Návštěvníci tak mohou očekávat nezapomenutelný zážitek kombinující relaxaci a zábavu. Na letních shakespearovských slavnostech debutuje svižná a zábavná hra Komedie omylů, kde Marek Adamčík a Vojtěch Vondráček stvárňují dvojčata rozdělená osudem. Diváci se mohou těšit na energické výkony Anety Krejčíkové a Sáry Rychlíkové na Pražském hradě. Inscenace slibuje, že i tento rok 2024 se stane nezapomenutelným zážitkem pro milovníky divadla. Po 10 letech od posledního filmu s Jasonem Bournem, kde exceloval Matt Damon, se uvažuje o novém příspěvku do série. Hovoří se o možné změně hlavní postavy, kdy je nejčastěji zmiňována Zendaya. Damon, kterému bude letos v říjnu 56, by se tak nemusel vrátit do své kultovní role. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Ahoj, ahoj, jsem Antonín Padrta a vítám tě při poslechu 27. dílu pořadu Houpando Grande. Jako vždy mám pro tebe nachystanou parádní houzovou nadílku, tak se připrav a pojď si to se mnou poslechnout.

call me super high.

Vážení posluchači Rádia B, s vámi Andrew J. Posloucháte 43. díl pořadu D-Box. Dnešní díl jako speciální nahrávám z Cardiffu od mého kamaráda, který slaví narozeniny.

This beautiful thing is by Christopher Ledger and it's called Swap Function. And now please excuse me guys, here I'm gonna switch to Czech. I'm just gonna talk about the parties going on in the Czech Republic this summer and then I'll be back into English. Takže zpátky zdravím všechny posluchače Rádia B, tady je Andrew J, posloucháte 43. díl D-Boxu. Tak jen ve zkratce bychom si řekli, co se bude dít tohle léto v České republice. A ještě před létem, takže první akce je 12. a 14. 6. Magor Spartička slaví 25 let v Albeři a bude tam i známý italský DJ Chris Corey, takže doporučuju a zdravím tímto Jirku, Vildu Magora a všechny další Adelu. Věřím tomu, že to bude skvělá akce a kdybych měl křídla, tak moc rád přeletím. No a potom 26. až 28. v Kopru bude další akcička, taková předletní, kde vystoupí hodně známých českých DJů z undergroundového odvětví. No a pokračujeme dál na začátku července 3. až 5. je takzvaný Open Air Weekender v Benešově u Semil, který pořádá partička Feel the Rhythm Family v čele se Spinalem. Potom 17.7. Rumpere číslo 2 okolí Berouna pořádá Sunshine People a Honza Berdych, Petr Moskito, tihle chlapi zdravím na dálku. 24.7. Lilu Naughty B-Day Bash. Lilu a Petr K. vystoupí v Praze na razové akci. Informace dodám později. Dále 6. až 8. 8. Povaleč Kvadrant slaví 30. narozeniny a taky samozřejmě velká akce, festival, hodně party. No a nakonec bych dodal ještě 4. 9. Pavel Bydlo Easy v Jablonci Pivovar Vault.

most.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Čau, zdraví vás Mikim. A teď uslyšíte můj set pro pořad exkluziv na Rádiu.

0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drum bassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouhohrající album True Colors, které nastavilo laťku drum bassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém rekordshopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

0: Jedna hodina na rádiu B.
1: Posloucháš rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio B.cz.
2: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drumbass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drumbassu. Máte-li rádi melodičtější drumbass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte, co skladba to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.